Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: This is Metal Switch Up.
1: Switch up. Switch up.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť. A Zlín postoupil v MOL Cupu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro projekty na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého města.
0: Zlínsko.
1: Dobrovolní hasiči v Otrokovicích hledají nové členy. Místní sbor dobrovolných hasičů chce rozšířit své řady a oslovuje zájemce, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se nové dovednosti a být součástí týmu. Členství podle hasičů není jen o samotných zásazích. Součástí je také výcvik, týmová spolupráce a získání zkušeností. Hasičský sbor uvítá nové zájemce, kteří mají chuť aktivně trávit volný čas a něco užitečného dělat pro své okolí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína zvládli druhé kolo českého poháru. Na hřišti tříligového Uničova zvítězili 2-0 a postoupili do třetího kola. O vítězství rozhodl Zlín už v závěru prvního poločasu. Tomáš Poznar proměnil v 16. minutě pokutový kop a v nasazení přidal druhý gól střídající Frank Apia. Zlín tak po 5 ligových porážkách za sebou slaví vítězství v poháru. Soupeře pro třetí kolo MOL Cupu se Zlín dozví při pátečním losu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži bude o hlasy voličů usilovat 13 volebních stran. Revitalizace Hradištské ulice ve Starém Městě je přibližně v polovině a ve Zlínském kraji vzniknou nové úseky cyklostezek.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: O hlasy voličů v Kroměříži bude v letošních komunálních volbách usilovat 13 volebních stran a uskupení. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin zveřejnil městský úřad. Volby do kroměřížského zastupitelstva se uskuteční 9. a 10. října. O přízeň voličů se uchází například ANO 2011, Hlas pro Kroměříž, SPD, KSČM, Piráti nebo kandidáti bez stranické příslušnosti. Kroměřížané budou vybírat 27 zastupitelů. V minulých komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo ve městě 14 volebních stran.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Revitalizace severní části Hradištské ulice ve Starém Městě, která začala letos v březnu, je přibližně v polovině. Dokončení projektu je plánováno na konec září. Proměna se týká území o rozloze více než 6200 metrů čtverečních mezi ulicemi Velkomoravská a Michalská. Součástí prací je komplexní obnova komunikace, chodníků a parkovacích ploch. Nové dopravní řešení zároveň nabídne více parkovacích míst a bezpečnější pohyb chodců díky nově osvětleným přechodům. Výraznou součástí projektu jsou také sadové úpravy. Součástí revitalizace bude také nový přístřešek autobusové zastávky a přesun sochy svatého Jana Nepomuckého na nové místo, které se přiblíží její historické poloze. Po dokončení má být tato část Starého Města bezpečnější, zelenější a příjemnější pro každodenní život obyvatel i návštěvníků.
0: Zlínsko.
1: Napajedla dokončila pilotní projekt podpory domácího kompostování. Majitelům rodinných domů město během letošního roku rozdělilo celkem 100 zahradních komposterů. Prvních 50 komposterů dostali zájemci v dubnu, dalších 50 město rozdělilo v srpnu. Kompostery mají objem 800 až 1050 litrů a obyvatelé je získali na 10 let. Cílem projektu je omezit množství bioodpadu ve směsném komunálním odpadu a zároveň umožnit lidem využívat vlastní kompost jako přírodní hnojivo na zahrádkách. O kompostery byl velký zájem, všech 100 se podařilo rozdat. Město proto zvažuje, že podporu domácího kompostování v budoucnu rozšíří i na další skupiny obyvatel.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou nové úseky cyklostezek. Kraj podpoří 10 projektů částkou téměř 20,5 milionu korun. Peníze zamíří například na výstavbu cyklostezek na Horní Bečvě, dokončení trasy Bečva-Vlára-Vách nebo na opravy a výstavbu lávek pro cyklisty ve Vsetíně. Podle vedení kraje mají investice zvýšit bezpečnost cyklistů a podpořit každodenní dopravu na kole.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Dobré ráno vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme pátek 28. srpna, kdy nám do konce roku zbývá 125 dní. Takže Vánoce jsou jakoby za rohem. Dnes nám svátek slaví Augustín. Jméno pochází z latinského slova Augustus, neboli vznešený, majestátní. Augustínů máme v České republice přes 3000, takže jim přeji krásné jmeniny. No a jedna zajímavost dnešního dne je, že na 28. srpna také spadá Evropská noc pro netopíry. Tak si na jejich oslavu večer puste třeba Batmana. Teď už vám ale přeji krásný pátek bez stresu a pouštím další dávku muziky.
0: Rádio Kroměříž a megahity 90. let.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Krištof Michal z kapely Portless zdraví Rádio Kroměříž. Tohle je náš nový single Hero.
2: Freedom, is it worth believing, or is it all just a show? How will we know?

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Hodně exotiky si v posledních srpnových dnech nachystala pro své návštěvníky Zoo Zlín. Příchozí do Zoo Zlín se od 26. do 30. srpna mohou těšit na pořádnou ochutnávku afrického kontinentu. V expozici Karibuny nabídne zookulinářské speciality z Ugandy, Zimbabwe a Jihoafrické republiky. Na tržišti si návštěvníci mohou koupit originální náhrdelníky, náramky a další africké poklady. Chybět nebude ani pletení afrických copánků a velmi originálně pojatý africký fotokoutek u původní expozice lvů. Více informací o dnech Afriky se návštěvníci dozví na stránkách Zoo Zlín.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V Americe se v poslední době dějí divné věci, takže představa, že v ní bude vládnout strana, která zakáže nemanželský sex, není tak úplně nereálná. Takhle je nastavená výchozí situace v nové romantické komedii Na jednu noc. Z tohoto brutálního pravidla existuje jedna výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit kdykoliv, kdekoliv a kolikrát budou chtít. Právě během ní se celý příběh odehrává. Owen tuhle noc nenávidí, zvlášť když ho jeho přítelkyně právě poslala k šípku. Nejraději by se zamknul ve své pizzerii a nějak ji celou přečkal. Za to zpěvačka Ellie je připravena vyrazit na lov a ráno se probudit s pocitem, že si to užila na 100%. Když na sebe ti dva poprvé náhodou narazí, rozhodně to není láska na první pohled. Dokonce ani chuť se s tím druhým prostě jen tak vyspat, když se to smí. Možná by se dalo říct, že ti dva na sebe mají alergii, která se prohlubuje, jak ty dva osud nebo náhoda pořád svádí dohromady. Ani jednomu se navíc vůbec nedaří naplnit představu, s jakou do téhle výjimečné noci šel. Někdy ale stačí prožít pár intenzivních hodin, abyste pochopili, že to, co jste zoufale hledali, jste měli celou dobu před nosem. A že láska se dá najít i během té nejméně romantické noci v roce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť. A Zlín postoupil v MOL Cupu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro projekty na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Staré Město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého Města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého Města.
0: Zlínsko.
1: Dobrovolní hasiči v Otrokovicích hledají nové členy. Místní sbor dobrovolných hasičů chce rozšířit své řady a oslovuje zájemce, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se nové dovednosti a být součástí týmu. Členství podle hasičů není jen o samotných zásazích. Součástí je také výcvik, týmová spolupráce a získání zkušeností. Hasičský sbor uvítá nové zájemce, kteří mají chuť aktivně trávit volný čas a něco užitečného dělat pro své okolí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína zvládli druhé kolo českého poháru. Na hřišti tříligového Uničova zvítězili 2-0 a postoupili do třetího kola. O vítězství rozhodl Zlín už v závěru prvního poločasu. Tomáš Poznar proměnil v 16. minutě pokutový kop a v nasazení přidal druhý gól střídající Frank Apia. Zlín tak po 5 ligových porážkách za sebou slaví vítězství v poháru. Soupeře pro třetí kolo MOL Cupu se Zlín dozví při pátečním losu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Dneska vzpomeňme nejlepší vynález lidstva, a to kávu. Káva nám zachraňuje životy a většina z nás na ní nedá dopustit. A dá se pít na několik způsobů. S mlíkem či bez, ledovou či teplou, a také hodně dělá to, zda si ji sladíte a jestli jste kávoví fajnšmekři a kávu si vybíráte. Já jako kavárenský povaleč mám ráda dobrou kávu a poznám ji, i když je pravda, že ji piju s mlékem. Většího experta mám i doma a musím se přiznat, že u nás nemáme problém si za dobré kafe, ať už v kavárně či na doma, připlatit. A taky rádi podporujeme místní pražírny a milovníky kávy, co chtějí svoji vášeň sdílet dál. A že se jich v okolí vyskytuje čím dál více, z čehož mám opravdu radost. Ale přiznám se, že mě osobně doma kafe nechutná, jelikož dobré jako v kavárně si ho prostě neumím udělat. A tak se ze svého snobského vybírání chudí kávy přesunuju na typické rozpustné s mlékem a cukrem a je mi taky fajn. Tak doufám, že dneska si všichni aspoň to jedno dobré kafe taky dáme.
2: Tržiště žije! Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije v neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Díky všímavosti místních obyvatel se technické služby města Bystřice pod Hostýnem pustily do úklidu koryta Černého potoka v ulici Havlíčkova. Z původně plánovaného běžného čištění se v průběhu prací stala komplexní oprava a zpevnění celého toku. Hlavní část koryta v Havlíčkově ulici už mají pracovníci technických služeb úspěšně za sebou. Aktuálně zbývá dokončit úsek nad mostkem směrem ke hřbitovu a také spodní část před nátokem do Bystřičky.
0: Nový Dongfeng T5 EVO Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 EVO Dragon Edition. Skroť si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz
2: M-Service Kroměříž. Váš partner provozu.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a Svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složitý a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Raní jízda.

0: Rádio Kroměříž, jsme si blíž. InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži zkrášlí kontejnerová stání. Rekonstrukce ploch na sportovním areálu Širuch pokračuje. A z Otrokovic vedou nové cyklotrasy do okolí.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice pokračuje ve vylepšování vzhledu sběrných míst ve městě i okolních místních částech. Ve vybraných trasách a stanovištích v ulici Vejvanovského, Generála Svobody a ve Vážanech vzniknou speciální ohrádky, které částečně zakryjí odpadové nádoby a pomohou zabránit roznášení odpadu do okolí. Nové konstrukce se objeví také u stanovišť pro tříděný odpad v ulici Vejvanovského a na dvou místech v ulici Generála Svobody. Ohrádky budou zhotoveny z kompozitního materiálu, který kombinuje 60% recyklovaného textilu s plastem. Ve Váženech vzniknou nové ohrádky na křižovatce ulic Na Návsi a v Lesní a v ulici Polní. Všechny plánované ohrádky by měly být na svých místech nejpozději do konce listopadu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Modernizace městského sportovního areálu Širuch ve Starém městě pokračuje další etapou. Navazuje na loňské úpravy, při kterých byla přeložena část dešťové a splaškové kanalizace a vodovod mimo fotbalové hřiště. Letos se práce zaměřily především na obnovu stávajících zpevněných ploch. Původní povrchy už byly na hranici své životnosti a nevyhovovaly současným požadavkům. Sportovní areál Širuch postupně prochází rozsáhlou modernizací. Kromě nových venkovních kluzišť a vnitřních prostor zde vzniká také kvalitnější technická a dopravní infrastruktura. Druhá etapa rekonstrukce je spolufinancována Zlínským krajem. Investice má vytvořit lepší podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity obyvatel Starého města napříč generacemi.
0: Zlínsko.
1: Benefiční Eduko Lanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Eduko Lanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Otrokovice nově nabízejí 8 cyklistických okruhů, které vedou například přes Hostišovou, Kurovický lom, Chřiby nebo směrem na Kroměřížsko a Slovácko. Trasy jsou určené pro silniční i horská kola a všechny začínají i končí v Otrokovicích. Cyklistům jsou k dispozici také interaktivní mapy, které jim usnadní plánování výletů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dobré ráno vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme pátek 28. srpna, kdy nám do konce roku zbývá 125 dní. Takže Vánoce jsou jakoby za rohem. Dnes nám svátek slaví Augustín. Jméno pochází z latinského slova Augustus, neboli vznešený, majestátní. Augustínů máme v České republice přes 3000, takže jim přeji krásné jmeniny. No a jedna zajímavost dnešního dne je, že na 28. srpna také spadá Evropská noc pro netopíry. Tak si na jejich oslavu večer puste třeba Batmana. Teď už vám ale přeji krásný pátek bez stresu a pouštím další dávku muziky.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Tržiště žije! Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije v neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.
4: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Společnost Cream chce zachovat část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Přerušila proto hlavní demoliční práce na torzu a se statiky a dalšími odborníky prověřuje technické možnosti, jak tuto část bezpečně oddělit od torza a zachovat ji. Firma chce uchovat severovýchodní roh budovy o rozměrech 24x12 metrů a výšce 11 pater původní konstrukce budovy. Demolice zbylé části vyhořelého objektu se pozastavila a čeká se na vyjádření expertní skupiny. Nadále však pracují menší stroje v okolí budovy.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

Jeden si řekl, že by mohl bagetu prodat za pyro, sklenici vína za stakana, Porsche za soba s parohama a v srdci místo Eiffelovky chovat si drahou flašku vodky.

jsi boss. Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno z beržeraku, co si jednou až po uši.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 28. srpna, kdy v tento den roku 1867 byly do Prahy z Vídně trvale navráceny české korunovační klenoty. Roku 1920 se konalo první oficiální fotbalové utkání československé reprezentace. V roce 1948 začala Orelská pouť na Svatém Hostýně. Jedna z největších československých protikomunistických demonstrací za celou existenci komunistického režimu. A v tento den roku 1963 Martin Luther King přednesl svůj projev I Have a Dream během pochodu na Washington DC za práci a svobodu. 28. srpna se narodili německý spisovatel Johann Wolfgang Goethe, americký režisér David Fincher, americký kreslíř a tvůrce postav jako jsou Kapitán Amerika, Hulk či X-Men Jack Kirby, nebo americký herec a rocker Jack Black. Já vám dnešní 28. srpen přeji co nejlepší.
2: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.
3: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce být přátelštější k rodinám. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť. A v Kotojedech vznikne nové zázemí pro sport a volný čas.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž postupně zavádí opatření, která mají město více přizpůsobit rodinám. Zaměřuje se především na zapojení mladých lidí do života města, podporu sladění pracovního a rodinného života a rozvoj bezbariérového prostředí. Vznikl například středoškolský parlament, město připravuje soutěž firma Přátelská rodině a v plánu je také mapa bezbariérovosti. Kroměříž chce zároveň využít zkušenosti ze zahraničí a hledat další možnosti, jak rodinám život ve městě usnadnit.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré Město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého Města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého Města.
0: Zlínsko.
1: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v červenci vzrostla. Podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji v červenci vzrostl na 4,2%. Úřad práce evidoval na konci měsíce 15 957 uchazečů o zaměstnání, což je o 719 více než v červnu. Za nárůstem nezaměstnanosti stojí především sezónní výkyvy spojené s letními prázdninami. Přesto Zlínský kraj patří mezi regiony s nižší nezaměstnaností. V celé České republice dosáhl podíl nezaměstnaných 5%. Nejvyšší nezaměstnanost v kraji evidoval okres Kroměříž, a to 5,5%. Zatímco nejnižší byla na Zlínsku, kde dosáhla 3,6%. V červenci se zároveň na úřadech práce v kraji zaevidovalo 3305 nových uchazečů. Podle úřadu práce se na vývoji nezaměstnanosti podepisují také odchody zaměstnanců do zaměstnání, které v létě tradičně klesají.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Kroměřížská radnice buduje v místní části Kotojedy nové zázemí u víceúčelového hřiště. V areálu pro malou kopanou, volejbal nebo tenis přibude obytný kontejner se šatnami, kuchyňkou, toaletou a dalším vybavením. Hotovo má být v listopadu. Celkové náklady jsou zhruba 1,3 milionu korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Dobré ráno vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme pátek 28. srpna, kdy nám do konce roku zbývá 125 dní. Takže Vánoce jsou jakoby za rohem. Dnes nám svátek slaví Augustín. Jméno pochází z latinského slova Augustus, neboli vznešený, majestátní. Augustínů máme v České republice přes 3000, takže jim přeji krásné jmeniny. No a jedna zajímavost dnešního dne je, že na 28. srpna také spadá Evropská noc pro netopíry. Tak si na jejich oslavu večer pusťte třeba Batmana. Teď už vám ale přeji krásný pátek bez stresu a pouštím další dávku muziky.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Tržiště žije. Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije. V neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Kroměříž. 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

požene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka

Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Je 10 hodin, zdravíme vás z Rádia Kroměříž a pojďme se podívat, jaké počasí nás dneska čeká. Páteční den bude převážně polojasný až skoro jasný, takže sluníčka si užijeme opravdu dost. Teploty vystoupají vysoko. Odpolední maxima budou mezi 28 a 32 stupni Celsia. Srážky se dnes neočekávají a večer začne oblačnosti postupně přibývat. Takže pokud máte na dnešek nějaké plány, počasí by vám do nich výrazně zasahovat nemělo. Užijte si krásný pátek, ať už ho trávíte kdekoliv, a hlavně si ho užijte v pohodě. My vám k tomu budeme dělat společnost celý den. Příjemný poslech Rádia Kroměříž.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži zkrášlí kontejnerová stání. Rekonstrukce ploch na sportovním areálu Širuch pokračuje. A z Otrokovic vedou nové cyklotrasy do okolí.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice pokračuje ve vylepšování vzhledu sběrných míst ve městě i okolních místních částech. Ve vybraných trasách a stanovištích v ulici Vejvanovského, Generála Svobody a ve Vážanech vzniknou speciální ohrádky, které částečně zakryjí odpadové nádoby a pomohou zabránit roznášení odpadu do okolí. Nové konstrukce se objeví také u stanovišť pro tříděný odpad v ulici Vejvanovského a na dvou místech v ulici Generála Svobody. Ohrádky budou zhotoveny z kompozitního materiálu, který kombinuje 60% recyklovaného textilu s plastem. Ve Váženech vzniknou nové ohrádky na křižovatce ulic Na Návsi a v Lesní a v ulici Polní. Všechny plánované ohrádky by měly být na svých místech nejpozději do konce listopadu.
0: Uherskohradišťsko.
1: Modernizace městského sportovního areálu Širuch ve Starém městě pokračuje další etapou. Navazuje na loňské úpravy, při kterých byla přeložena část dešťové a splaškové kanalizace a vodovod mimo fotbalové hřiště. Letos se práce zaměřily především na obnovu stávajících zpevněných ploch. Původní povrchy už byly na hranici své životnosti a nevyhovovaly současným požadavkům. Sportovní areál Širuch postupně prochází rozsáhlou modernizací. Kromě nových venkovních kluzišť a vnitřních prostor zde vzniká také kvalitnější technická a dopravní infrastruktura. Druhá etapa rekonstrukce je spolufinancována Zlínským krajem. Investice má vytvořit lepší podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity obyvatel Starého města napříč generacemi.
0: Zlínsko.
1: Benefiční Eduko Lanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Eduko Lanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Otrokovice nově nabízejí 8 cyklistických okruhů, které vedou například přes Hostišovou, Kurovický lom, Chřiby nebo směrem na Kroměřížsko a Slovácko. Trasy jsou určené pro silniční i horská kola a všechny začínají i končí v Otrokovicích. Cyklistům jsou k dispozici také interaktivní mapy, které jim usnadní plánování výletů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
1: Krásný pátek 28. srpna. Je čas na aktuální dopravu z našeho kraje. A hned začneme na dálnici D55, kde je potřeba zvýšená opatrnost. Na D55 u exitu 51 ve směru na Bzenec je nehoda dvou havarovaných vozidel a na vozovce je překážka. Místem proto projíždějte se zvýšenou opatrností. Ve směru na Zlín pak na D55 mezi 28. a 29. kilometrem pokračují práce na vozovce a uzavřený je pravý jízdní pruh. Počítejte tedy se zdržením a raději si nechte časovou rezervu. Pozor také na Hustěňovice na Uherskohradišťsku, kde je kvůli pracím na silnici ulici uzavřený jeden jízdní pruh a provoz je veden po druhém. A ještě jedna uzavírka na Kroměřížsku. Mezi Kurovicemi a Míškovicemi je uzavřená silnice třetí třídy. Objížďka je vyznačena přes Luclavice a Holešov. Tak opatrně na cestách, ať dorazíte do cíle v klidu. Přejeme vám pohodovou jízdu a příjemný poslech Rádia Kroměříž.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

vyhnat se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě, přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
2: Rádio Kroměříž a dopolední maraton.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Hodně exotiky si v posledních srpnových dnech nachystala pro své návštěvníky Zoo Zlín. Příchozí do Zoo Zlín se od 26. do 30. srpna mohou těšit na pořádnou ochutnávku afrického kontinentu. V expozici Karibuny nabídne zookulinářské speciality z Ugandy, Zimbabwe a Jihoafrické republiky. Na tržišti si návštěvníci mohou koupit originální náhrdelníky, náramky a další africké poklady. Chybět nebude ani pletení afrických copánků a velmi originálně pojatý africký fotokoutek u původní expozice lvů. Více informací o dnech Afriky se návštěvníci dozví na stránkách Zoo Zlín.
2: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.
0: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
3: Každý ráno, když si vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Kroměřížské ulice také nesou jméno po svých rodácích. Některé možná nebudete znát. Denkova. Petr Denk byl pedagog, spisovatel a překladatel. Ladislava Pavlíka. Tento rodák byl lékař a také organizátor sportovního života ve městě. V letech 1939 až 1945 byl za ilegální činnost vězněn. Páleníčkova. Ludvík Páleníček byl pedagog, spisovatel, literární historik a organizátor divadelního života ve městě. Tadychova. Tento rodák byl český dirigent a hudební pedagog. Byl také profesorem Akademie muzických umění. Švabinského nábřeží. Nejslavnějším kroměřížským rodákem byl Max Švabinský. Byl to český malíř a grafik. Byl také profesorem Akademie výtvarných umění.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: První skutečně regionální rádio. Rádio

0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou,

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásné dopoledne, posloucháte Rádio Kroměříž a pojďme se podívat, jaké počasí nás dnes čeká. Ještě nás čeká jeden opravdu letní den. Ve Zlínském kraji bude dnes převážně polojasno až skoro jasno. Večer ale začne od západu přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů Celsia. Déšť se zatím neočekává. Tak si dnešní letní den užijte a mějte krásné dopoledne s Rádiem Kroměříž.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce být přátelštější k rodinám. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť a v Kotojedech vznikne nové zázemí pro sport a volný čas.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž postupně zavádí opatření, která mají město více přizpůsobit rodinám. Zaměřuje se především na zapojení mladých lidí do života města, podporu sladění pracovního a rodinného života a rozvoj bezbariérového prostředí. Vznikl například středoškolský parlament, město připravuje soutěž firma Přátelská rodině a v plánu je také mapa bezbariérovosti. Kroměříž chce zároveň využít zkušenosti ze zahraničí a hledat další možnosti, jak rodinám život ve městě usnadnit.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého města.
0: Zlínsko.
1: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v červenci vzrostla. Podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji v červenci vzrostl na 4,2%. Úřad práce evidoval na konci měsíce 15 957 uchazečů o zaměstnání, což je o 719 více než v červnu. Za nárůstem nezaměstnanosti stojí především sezónní výkyvy spojené s letními prázdninami. Přesto Zlínský kraj patří mezi regiony s nižší nezaměstnaností. V celé České republice dosáhl podíl nezaměstnaných 5%. Nejvyšší nezaměstnanost v kraji evidoval okres Kroměříž, a to 5,5%. Zatímco nejnižší byla na Zlínsku, kde dosáhla 3,6%. V červenci se zároveň na úřadech práce v kraji zaevidovalo 3305 nových uchazečů. Podle úřadu práce se na vývoji nezaměstnanosti podepisují také odchody zaměstnanců do zaměstnání, které v létě tradičně klesají.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Kroměřížská radnice buduje v místní části Kotojedy nové zázemí u víceúčelového hřiště. V areálu pro malou kopanou volejbal nebo tenis přibude obytný kontejner se šatnami, kuchyňkou, toaletou a dalším vybavením. Hotovo má být v listopadu. Celkové náklady jsou zhruba 1,3 milionu korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
1: A teď ještě informace pro všechny, kteří jsou na cestách. Podíváme se, kde si dnes dát pozor na omezení a uzavírky. V Holešově v ulici Náměstí doktora Edvarda Beneše probíhá vyšetřování dopravní nehody. Na místě je překážka na vozovce a průjezd je se zvýšenou opatrností. Na silnici druhé třídy číslo 490 mezi Horním Lapačem a Frištákem pokračují práce na silnici. Provoz je v místě zúžený do jednoho jízdního pruhu a řídí ho mobilní semafor. Omezení čeká také řidiče v Chropini. Kvůli chropiňským hodům je odkloněn provoz v ulicích Drahob, Komenského, na náměstí Svobody a v části Masarykovy ulice. V Uherském Brodě je uzavřena část ulice Rotmistra Křivdy a Kapitána Kubíčka, kde probíhají stavební práce. Další omezení je ve Vinohradské ulici, kde je kvůli rekonstrukci kanalizace a opravě komunikace uzavřený úsek silnice. Na cestách buďte opatrní a ať dorazíte vždycky bezpečně tam, kam potřebujete. A zůstaňte s námi, poslouchejte Rádio Kroměříž a užijte si krásný pátek.
0: Dopravní linka Zlínského kraje. 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V Americe se v poslední době dějí divné věci, takže představa, že v ní bude vládnout strana, která zakáže nemanželský sex, není tak úplně nereálná. Takhle je nastavená výchozí situace v nové romantické komedii Na jednu noc. Z tohoto brutálního pravidla existuje jedna výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit kdykoliv, kdekoliv a kolikrát budou chtít. Právě během ní se celý příběh odehrává. Owen tuhle noc nenávidí, zvlášť když ho jeho přítelkyně právě poslala k šípku. Nejraději by se zamknul ve své pizzerii a nějak ji celou přečkal. Za to zpěvačka Ellie je připravena vyrazit na lov a ráno se probudit s pocitem, že si to užila na 100%. Když na sebe ti dva poprvé náhodou narazí, rozhodně to není láska na první pohled. Dokonce ani chuť se s tím druhým prostě jen tak vyspat, když se to smí. Možná by se dalo říct, že ti dva na sebe mají alergii, která se prohlubuje, jak ty dva osud nebo náhoda pořád svádí dohromady. Ani jednomu se navíc vůbec nedaří naplnit představu, s jakou do téhle výjimečné noci šel. Někdy ale stačí prožít pár intenzivních hodin, abyste pochopili, že to, co jste zoufale hledali, jste měli celou dobu před nosem. A že láska se dá najít i během té nejméně romantické noci v roce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je Filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Tržiště žije! Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije v neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.
0: Dopolední maraton na rádiu Kroměříž.

Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Díky všímavosti místních obyvatel se technické služby města Bystřice pod Hostýnem pustily do úklidu koryta Černého potoka v ulici Havlíčkova. Z původně plánovaného běžného čištění se v průběhu prací stala komplexní oprava a zpevnění celého toku. Hlavní část koryta v Havlíčkově ulici už mají pracovníci technických služeb úspěšně za sebou. Aktuálně zbývá dokončit úsek nad mostkem směrem ke hřbitovu a také spodní část před nátokem do Bystřičky.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
4: Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Dneska vzpomeňme nejlepší vynález lidstva, a to kávu. Káva nám zachraňuje životy a většina z nás na ní nedá dopustit. A dá se pít na několik způsobů. S mlíkem či bez, ledovou či teplou, a také hodně dělá to, zda si ji sladíte a jestli jste kávoví fajnšmekři a kávu si vybíráte. Já jako kavárenský povaleč mám ráda dobrou kávu a poznám ji, i když je pravda, že ji piju s mlékem. Většího experta mám i doma a musím se přiznat, že u nás nemáme problém si za dobré kafe, ať už v kavárně či na doma, připlatit. A taky rádi podporujeme místní pražírny a milovníky kávy, co chtějí svoji vášeň sdílet dál. A že se jich v okolí vyskytuje čím dál více, z čehož mám opravdu radost. Ale přiznám se, že mě osobně doma kafe nechutná, jelikož dobré jako v kavárně si ho prostě neumím udělat. A tak se ze svého snobského vybírání chudí kávy přesunuju na typické rozpustné s mlékem a cukrem a je mi taky fajn. Tak doufám, že dneska si všichni aspoň to jedno dobré kafe taky dáme.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio.

0: jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

se velkých slov, jediné svaté pravdy toho, kdy začne lov. I hesel snavždy,

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži zkrášlí kontejnerová stání. Rekonstrukce ploch na sportovním areálu Širuch pokračuje. A z Otrokovic vedou nové cyklotrasy do okolí.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice pokračuje ve vylepšování vzhledu sběrných míst ve městě i okolních místních částech. Ve vybraných trasách a stanovištích v ulici Vejvanovského, Generála Svobody a ve Vážanech vzniknou speciální ohrádky, které částečně zakryjí odpadové nádoby a pomohou zabránit roznášení odpadu do okolí. Nové konstrukce se objeví také u stanovišť pro tříděný odpad v ulici Vejvanovského a na dvou místech v ulici Generála Svobody. Ohrádky budou zhotoveny z kompozitního materiálu, který kombinuje 60% recyklovaného textilu s plastem. Ve Váženech vzniknou nové ohrádky na křižovatce ulic Na Návsi a v Lesní a v ulici Polní. Všechny plánované ohrádky by měly být na svých místech nejpozději do konce listopadu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Modernizace městského sportovního areálu Širuch ve Starém městě pokračuje další etapou. Navazuje na loňské úpravy, při kterých byla přeložena část dešťové a splaškové kanalizace a vodovod mimo fotbalové hřiště. Letos se práce zaměřily především na obnovu stávajících zpevněných ploch. Původní povrchy už byly na hranici své životnosti a nevyhovovaly současným požadavkům. Sportovní areál Širuch postupně prochází rozsáhlou modernizací. Kromě nových venkovních kluzišť a vnitřních prostor zde vzniká také kvalitnější technická a dopravní infrastruktura. Druhá etapa rekonstrukce je spolufinancována Zlínským krajem. Investice má vytvořit lepší podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity obyvatel Starého města napříč generacemi.
0: Zlínsko.
1: Benefiční Eduko Lanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Eduko Lanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Otrokovice nově nabízejí 8 cyklistických okruhů, které vedou například přes Hostišovou, Kurovický lom, Chřiby nebo směrem na Kroměřížsko a Slovácko. Trasy jsou určené pro silniční i horská kola a všechny začínají i končí v Otrokovicích. Cyklistům jsou k dispozici také interaktivní mapy, které jim usnadní plánování výletů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složité a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Společnost Cream chce zachovat část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Přerušila proto hlavní demoliční práce na torzu a se statiky a dalšími odborníky prověřuje technické možnosti, jak tuto část bezpečně oddělit od torza a zachovat ji. Firma chce uchovat severovýchodní roh budovy o rozměrech 24x12 metrů a výšce 11 pater původní konstrukce budovy. Demolice zbylé části vyhořelého objektu se pozastavila a čeká se na vyjádření expertní skupiny. Nadále však pracují menší stroje v okolí budovy.
2: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 28. srpna, kdy v tento den roku 1867 byly do Prahy z Vídně trvale navráceny české korunovační klenoty. Roku 1920 se konalo první oficiální fotbalové utkání československé reprezentace. V roce 1948 začala Orelská pouť na Svatém Hostýně. Jedna z největších československých protikomunistických demonstrací za celou existenci komunistického režimu. A v tento den roku 1963 Martin Luther King přednesl svůj projev I Have a Dream během pochodu na Washington DC za práci a svobodu. 28. srpna se narodili německý spisovatel Johann Wolfgang Goethe, americký režisér David Fincher, americký kreslíř a tvůrce postav jako jsou Kapitán Amerika, Hulk či X-Men Jack Kirby, nebo americký herec a rocker Jack Black. Já vám dnešní 28. srpen přeji co nejlepší.
2: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Tržiště žije. Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije. V neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce být přátelštější k rodinám. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť a v Kotojedech vznikne nové zázemí pro sport a volný čas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž postupně zavádí opatření, která mají město více přizpůsobit rodinám. Zaměřuje se především na zapojení mladých lidí do života města, podporu sladění pracovního a rodinného života a rozvoj bezbariérového prostředí. Vznikl například středoškolský parlament, město připravuje soutěž firma Přátelská rodině a v plánu je také mapa bezbariérovosti. Kroměříž chce zároveň využít zkušenosti ze zahraničí a hledat další možnosti, jak rodinám život ve městě usnadnit.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré Město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého Města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého Města.
0: Zlínsko.
1: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v červenci vzrostla. Podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji v červenci vzrostl na 4,2%. Úřad práce evidoval na konci měsíce 15 957 uchazečů o zaměstnání, což je o 719 více než v červnu. Za nárůstem nezaměstnanosti stojí především sezónní výkyvy spojené s letními prázdninami. Přesto Zlínský kraj patří mezi regiony s nižší nezaměstnaností. V celé České republice dosáhl podíl nezaměstnaných 5%. Nejvyšší nezaměstnanost v kraji evidoval okres Kroměříž, a to 5,5%. Zatímco nejnižší byla na Zlínsku, kde dosáhla 3,6%. V červenci se zároveň na úřadech práce v kraji zaevidovalo 3305 nových uchazečů. Podle úřadu práce se na vývoji nezaměstnanosti podepisují také odchody zaměstnanců do zaměstnání, které v létě tradičně klesají.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Kroměřížská radnice buduje v místní části Kotojedy nové zázemí u víceúčelového hřiště. V areálu pro malou kopanou, volejbal nebo tenis přibude obytný kontejner se šatnami, kuchyňkou, toaletou a dalším vybavením. Hotovo má být v listopadu. Celkové náklady jsou zhruba 1,3 milionu korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blízko.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dobré ráno vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme pátek 28. srpna, kdy nám do konce roku zbývá 125 dní. Takže Vánoce jsou jakoby za rohem. Dnes nám svátek slaví Augustín. Jméno pochází z latinského slova Augustus, neboli vznešený, majestátní. Augustínů máme v České republice přes 3000, takže jim přeji krásné jmeniny. No a jedna zajímavost dnešního dne je, že na 28. srpna také spadá Evropská noc pro netopíry. Tak si na jejich oslavu večer pusťte třeba Batmana. Teď už vám ale přeji krásný pátek bez stresu a pouštím další dávku muziky.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: 103,3, 107 a 88,2 FM.
3: Rádio Kroměříž. Jsme si

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži zkrášlí kontejnerová stání. Rekonstrukce ploch na sportovním areálu Širuch pokračuje. A z Otrokovic vedou nové cyklotrasy do okolí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice pokračuje ve vylepšování vzhledu sběrných míst ve městě i okolních místních částech. Ve vybraných trasách a stanovištích v ulici Vejvanovského, Generála Svobody a ve Vážanech vzniknou speciální ohrádky, které částečně zakryjí odpadové nádoby a pomohou zabránit roznášení odpadu do okolí. Nové konstrukce se objeví také u stanovišť pro tříděný odpad v ulici Vejvanovského a na dvou místech v ulici Generála Svobody. Ohrádky budou zhotoveny z kompozitního materiálu, který kombinuje 60% recyklovaného textilu s plastem. Ve Váženech vzniknou nové ohrádky na křižovatce ulic Na Návsi a v Lesní a v ulici Polní. Všechny plánované ohrádky by měly být na svých místech nejpozději do konce listopadu.
0: Uherskohradišťsko.
1: Modernizace městského sportovního areálu Širuch ve Starém městě pokračuje další etapou. Navazuje na loňské úpravy, při kterých byla přeložena část dešťové a splaškové kanalizace a vodovod mimo fotbalové hřiště. Letos se práce zaměřily především na obnovu stávajících zpevněných ploch. Původní povrchy už byly na hranici své životnosti a nevyhovovaly současným požadavkům. Sportovní areál Širuch postupně prochází rozsáhlou modernizací. Kromě nových venkovních kluzišť a vnitřních prostor zde vzniká také kvalitnější technická a dopravní infrastruktura. Druhá etapa rekonstrukce je spolufinancována Zlínským krajem. Investice má vytvořit lepší podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity obyvatel Starého města napříč generacemi.
0: Zlínsko.
1: Benefiční Eduko Lanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Eduko Lanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Otrokovice nově nabízejí 8 cyklistických okruhů, které vedou například přes Hostišovou, Kurovický lom, Chřiby nebo směrem na Kroměřížsko a Slovácko. Trasy jsou určené pro silniční i horská kola a všechny začínají i končí v Otrokovicích. Cyklistům jsou k dispozici také interaktivní mapy, které jim usnadní plánování výletů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Kroměřížské ulice také nesou jméno po svých rodácích. Některé možná nebudete znát. Denkova. Petr Denk byl pedagog, spisovatel a překladatel. Ladislava Pavlíka. Tento rodák byl lékař a také organizátor sportovního života ve městě. V letech 1939 až 1945 byl za ilegální činnost vězněn. Páleníčkova. Ludvík Páleníček byl pedagog, spisovatel, literární historik a organizátor divadelního života ve městě. Talichova. Tento rodák byl český dirigent a hudební pedagog. Byl také profesorem Akademie muzických umění. Švabinského nábřeží. Nejslavnějším kroměřížským rodákem byl Max Švabinský. Byl to český malíř a grafik. Byl také profesorem Akademie výtvarných umění.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
7: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Hodně exotiky si v posledních srpnových dnech nachystala pro své návštěvníky Zoo Zlín. Příchozí do Zoo Zlín se od 26. do 30. srpna mohou těšit na pořádnou ochutnávku afrického kontinentu. V expozici Karibuny nabídne zookulinářské speciality z Ugandy, Zimbabwe a Jihoafrické republiky. Na tržišti si návštěvníci mohou koupit originální náhrdelníky, náramky a další africké poklady. Chybět nebude ani pletení afrických copánků a velmi originálně pojatý africký fotokoutek u původní expozice lvů. Více informací o dnech Afriky se návštěvníci dozví na stránkách Zoo Zlín.
2: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce být přátelštější k rodinám. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť a v Kotojedech vznikne nové zázemí pro sport a volný čas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž postupně zavádí opatření, která mají město více přizpůsobit rodinám. Zaměřuje se především na zapojení mladých lidí do života města, podporu sladění pracovního a rodinného života a rozvoj bezbariérového prostředí. Vznikl například středoškolský parlament, město připravuje soutěž firma Přátelská rodině a v plánu je také mapa bezbariérovosti. Kroměříž chce zároveň využít zkušenosti ze zahraničí a hledat další možnosti, jak rodinám život ve městě usnadnit.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého města.
0: Zlínsko.
1: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v červenci vzrostla. Podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji v červenci vzrostl na 4,2%. Úřad práce evidoval na konci měsíce 15 957 uchazečů o zaměstnání, což je o 719 více než v červnu. Za nárůstem nezaměstnanosti stojí především sezónní výkyvy spojené s letními prázdninami. Přesto Zlínský kraj patří mezi regiony s nižší nezaměstnaností. V celé České republice dosáhl podíl nezaměstnaných 5%. Nejvyšší nezaměstnanost v kraji evidoval okres Kroměříž, a to 5,5%. Zatímco nejnižší byla na Zlínsku, kde dosáhla 3,6%. V červenci se zároveň na úřadech práce v kraji zaevidovalo 3305 nových uchazečů. Podle úřadu práce se na vývoji nezaměstnanosti podepisují také odchody zaměstnanců do zaměstnání, které v létě tradičně klesají.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Kroměřížská radnice buduje v místní části Kotojedy nové zázemí u víceúčelového hřiště. V areálu pro malou kopanou, volejbal nebo tenis přibude obytný kontejner se šatnami, kuchyňkou, toaletou a dalším vybavením. Hotovo má být v listopadu. Celkové náklady jsou zhruba 1,3 milionu korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Dneska vzpomeňme nejlepší vynález lidstva, a to kávu. Káva nám zachraňuje životy a většina z nás na ní nedá dopustit. A dá se pít na několik způsobů. S mlíkem či bez, ledovou či teplou, a také hodně dělá to, zda si ji sladíte a jestli jste kávoví fajnšmekři a kávu si vybíráte. Já jako kavárenský povaleč mám ráda dobrou kávu a poznám ji, i když je pravda, že ji piju s mlékem. Většího experta mám i doma a musím se přiznat, že u nás nemáme problém si za dobré kafe, ať už v kavárně či na doma, připlatit. A taky rádi podporujeme místní pražírny a milovníky kávy, co chtějí svoji vášeň sdílet dál. A že se jich v okolí vyskytuje čím dál více, z čehož mám opravdu radost. Ale přiznám se, že mě osobně doma kafe nechutná, jelikož dobré jako v kavárně si ho prostě neumím udělat. A tak se ze svého snobského vybírání chudí kávy přesunuju na typické rozpustné s mlékem a cukrem a je mi taky fajn. Tak doufám, že dneska si všichni aspoň to jedno dobré kafe taky dáme.
2: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
5: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
6: Rádio Kroměříž.

0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž. My guardian angel save my soul, the dark one too. This faithful to the devil, let it be true, full of please our Lord.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Díky všímavosti místních obyvatel se technické služby města Bystřice pod Hostýnem pustily do úklidu koryta Černého potoka v ulici Havlíčkova. Z původně plánovaného běžného čištění se v průběhu prací stala komplexní oprava a zpevnění celého toku. Hlavní část koryta v Havlíčkově ulici už mají pracovníci technických služeb úspěšně za sebou. Aktuálně zbývá dokončit úsek nad mostkem směrem ke hřbitovu a také spodní část před nátokem do Bystřičky.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 28. srpna, kdy v tento den roku 1867 byly do Prahy z Vídně trvale navráceny české korunovační klenoty. Roku 1920 se konalo první oficiální fotbalové utkání československé reprezentace. V roce 1948 začala Orelská pouť na Svatém Hostýně. Jedna z největších československých protikomunistických demonstrací za celou existenci komunistického režimu. A v tento den roku 1963 Martin Luther King přednesl svůj projev I Have a Dream během pochodu na Washington DC za práci a svobodu. 28. srpna se narodili německý spisovatel Johann Wolfgang Goethe, americký režisér David Fincher, americký kreslíř a tvůrce postav jako jsou Kapitán Amerika, Hulk či X-Men Jack Kirby, nebo americký herec a rocker Jack Black. Já vám dnešní 28. srpen přeji co nejlepší.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Tržiště žije. Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije. V neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži zkrášlí kontejnerová stání. Rekonstrukce ploch na sportovním areálu Širuch pokračuje. A z Otrokovic vedou nové cyklotrasy do okolí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice pokračuje ve vylepšování vzhledu sběrných míst ve městě i okolních místních částech. Ve vybraných trasách a stanovištích v ulici Vejvanovského, Generála Svobody a ve Vážanech vzniknou speciální ohrádky, které částečně zakryjí odpadové nádoby a pomohou zabránit roznášení odpadu do okolí. Nové konstrukce se objeví také u stanovišť pro tříděný odpad v ulici Vejvanovského a na dvou místech v ulici Generála Svobody. Ohrádky budou zhotoveny z kompozitního materiálu, který kombinuje 60% recyklovaného textilu s plastem. Ve Váženech vzniknou nové ohrádky na křižovatce ulic Na Návsi a v Lesní a v ulici Polní. Všechny plánované ohrádky by měly být na svých místech nejpozději do konce listopadu.
0: Uherskohradišťsko.
1: Modernizace městského sportovního areálu Širuch ve Starém městě pokračuje další etapou. Navazuje na loňské úpravy, při kterých byla přeložena část dešťové a splaškové kanalizace a vodovod mimo fotbalové hřiště. Letos se práce zaměřily především na obnovu stávajících zpevněných ploch. Původní povrchy už byly na hranici své životnosti a nevyhovovaly současným požadavkům. Sportovní areál Širuch postupně prochází rozsáhlou modernizací. Kromě nových venkovních kluzišť a vnitřních prostor zde vzniká také kvalitnější technická a dopravní infrastruktura. Druhá etapa rekonstrukce je spolufinancována Zlínským krajem. Investice má vytvořit lepší podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity obyvatel Starého města napříč generacemi.
0: Zlínsko.
1: Benefiční Eduko Lanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Eduko Lanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Otrokovice nově nabízejí 8 cyklistických okruhů, které vedou například přes Hostišovou, Kurovický lom, Chřiby nebo směrem na Kroměřížsko a Slovácko. Trasy jsou určené pro silniční i horská kola a všechny začínají i končí v Otrokovicích. Cyklistům jsou k dispozici také interaktivní mapy, které jim usnadní plánování výletů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. How do you describe a feeling?

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V Americe se v poslední době dějí divné věci, takže představa, že v ní bude vládnout strana, která zakáže nemanželský sex, není tak úplně nereálná. Takhle je nastavená výchozí situace v nové romantické komedii Na jednu noc. Z tohoto brutálního pravidla existuje jedna výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit kdykoliv, kdekoliv a kolikrát budou chtít. Právě během ní se celý příběh odehrává. Owen tuhle noc nenávidí, zvlášť když ho jeho přítelkyně právě poslala k šípku. Nejraději by se zamknul ve své pizzerii a nějak ji celou přečkal. Za to zpěvačka Ellie je připravena vyrazit na lov a ráno se probudit s pocitem, že si to užila na 100%. Když na sebe ti dva poprvé náhodou narazí, rozhodně to není láska na první pohled. Dokonce ani chuť se s tím druhým prostě jen tak vyspat, když se to smí. Možná by se dalo říct, že ti dva na sebe mají alergii, která se prohlubuje, jak ty dva osud nebo náhoda pořád svádí dohromady. Ani jednomu se navíc vůbec nedaří naplnit představu, s jakou do téhle výjimečné noci šel. Někdy ale stačí prožít pár intenzivních hodin, abyste pochopili, že to, co jste zoufale hledali, jste měli celou dobu před nosem. A že láska se dá najít i během té nejméně romantické noci v roce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Největší muzika Kálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
0: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Společnost Cream chce zachovat část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Přerušila proto hlavní demoliční práce na torzu a se statiky a dalšími odborníky prověřuje technické možnosti, jak tuto část bezpečně oddělit od torza a zachovat ji. Firma chce uchovat severovýchodní roh budovy o rozměrech 24x12 metrů a výšce 11 pater původní konstrukce budovy. Demolice zbylé části vyhořelého objektu se pozastavila a čeká se na vyjádření expertní skupiny. Nadále však pracují menší stroje v okolí budovy.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce být přátelštější k rodinám. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť a v Kotojedech vznikne nové zázemí pro sport a volný čas.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž postupně zavádí opatření, která mají město více přizpůsobit rodinám. Zaměřuje se především na zapojení mladých lidí do života města, podporu sladění pracovního a rodinného života a rozvoj bezbariérového prostředí. Vznikl například středoškolský parlament, město připravuje soutěž firma Přátelská rodině a v plánu je také mapa bezbariérovosti. Kroměříž chce zároveň využít zkušenosti ze zahraničí a hledat další možnosti, jak rodinám život ve městě usnadnit.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré Město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého Města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého Města.
0: Zlínsko.
1: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v červenci vzrostla. Podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji v červenci vzrostl na 4,2%. Úřad práce evidoval na konci měsíce 15 957 uchazečů o zaměstnání, což je o 719 více než v červnu. Za nárůstem nezaměstnanosti stojí především sezónní výkyvy spojené s letními prázdninami. Přesto Zlínský kraj patří mezi regiony s nižší nezaměstnaností. V celé České republice dosáhl podíl nezaměstnaných 5%. Nejvyšší nezaměstnanost v kraji evidoval okres Kroměříž, a to 5,5%. Zatímco nejnižší byla na Zlínsku, kde dosáhla 3,6%. V červenci se zároveň na úřadech práce v kraji zaevidovalo 3305 nových uchazečů. Podle úřadu práce se na vývoji nezaměstnanosti podepisují také odchody zaměstnanců do zaměstnání, které v létě tradičně klesají.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Kroměřížská radnice buduje v místní části Kotojedy nové zázemí u víceúčelového hřiště. V areálu pro malou kopanou, volejbal nebo tenis přibude obytný kontejner se šatnami, kuchyňkou, toaletou a dalším vybavením. Hotovo má být v listopadu. Celkové náklady jsou zhruba 1,3 milionu korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a Svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složité a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře lásku.

0: nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Posloucháte megahity milénia právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: What do I know?
1: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
2: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
3: A proč?
2: To nevím.
3: A proč?
1: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
4: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Kroměřížské ulice také nesou jméno po svých rodácích. Některé možná nebudete znát. Denkova. Petr Denk byl pedagog, spisovatel a překladatel. Ladislava Pavlíka. Tento rodák byl lékař a také organizátor sportovního života ve městě. V letech 1939 až 1945 byl za ilegální činnost vězněn. Páleníčkova. Ludvík Páleníček byl pedagog, spisovatel, literární historik a organizátor divadelního života ve městě. Talichova. Tento rodák byl český dirigent a hudební pedagog. Byl také profesorem Akademie muzických umění. Švabinského nábřeží. Nejslavnějším kroměřížským rodákem byl Max Švabinský. Byl to český malíř a grafik. Byl také profesorem Akademie výtvarných umění.
1: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži zkrášlí kontejnerová stání. Rekonstrukce ploch na sportovním areálu Širuch pokračuje. A z Otrokovic vedou nové cyklotrasy do okolí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice pokračuje ve vylepšování vzhledu sběrných míst ve městě i okolních místních částech. Ve vybraných trasách a stanovištích v ulici Vejvanovského, Generála Svobody a ve Vážanech vzniknou speciální ohrádky, které částečně zakryjí odpadové nádoby a pomohou zabránit roznášení odpadu do okolí. Nové konstrukce se objeví také u stanovišť pro tříděný odpad v ulici Vejvanovského a na dvou místech v ulici Generála Svobody. Ohrádky budou zhotoveny z kompozitního materiálu, který kombinuje 60% recyklovaného textilu s plastem. Ve Váženech vzniknou nové ohrádky na křižovatce ulic Na Návsi a v Lesní a v ulici Polní. Všechny plánované ohrádky by měly být na svých místech nejpozději do konce listopadu.
0: Uherskohradišťsko.
1: Modernizace městského sportovního areálu Širuch ve Starém městě pokračuje další etapou. Navazuje na loňské úpravy, při kterých byla přeložena část dešťové a splaškové kanalizace a vodovod mimo fotbalové hřiště. Letos se práce zaměřily především na obnovu stávajících zpevněných ploch. Původní povrchy už byly na hranici své životnosti a nevyhovovaly současným požadavkům. Sportovní areál Širuch postupně prochází rozsáhlou modernizací. Kromě nových venkovních kluzišť a vnitřních prostor zde vzniká také kvalitnější technická a dopravní infrastruktura. Druhá etapa rekonstrukce je spolufinancována Zlínským krajem. Investice má vytvořit lepší podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity obyvatel Starého města napříč generacemi.
0: Zlínsko.
1: Benefiční Eduko Lanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Eduko Lanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Otrokovice nově nabízejí 8 cyklistických okruhů, které vedou například přes Hostišovou, Kurovický lom, Chřiby nebo směrem na Kroměřížsko a Slovácko. Trasy jsou určené pro silniční i horská kola a všechny začínají i končí v Otrokovicích. Cyklistům jsou k dispozici také interaktivní mapy, které jim usnadní plánování výletů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Rádio Kroměříž.
1: Dneska vzpomeňme nejlepší vynález lidstva, a to kávu. Káva nám zachraňuje životy a většina z nás na ní nedá dopustit. A dá se pít na několik způsobů. S mlíkem či bez, ledovou či teplou, a také hodně dělá to, zda si ji sladíte a jestli jste kávoví fajnšmekři a kávu si vybíráte. Já jako kavárenský povaleč mám ráda dobrou kávu a poznám ji, i když je pravda, že ji piju s mlékem. Většího experta mám i doma a musím se přiznat, že u nás nemáme problém si za dobré kafe, ať už v kavárně či na doma, připlatit. A taky rádi podporujeme místní pražírny a milovníky kávy, co chtějí svoji vášeň sdílet dál. A že se jich v okolí vyskytuje čím dál více, z čehož mám opravdu radost. Ale přiznám se, že mě osobně doma kafe nechutná, jelikož dobré jako v kavárně si ho prostě neumím udělat. A tak se ze svého snobského vybírání chudí kávy přesunuju na typické rozpustné s mlékem a cukrem a je mi taky fajn. Tak doufám, že dneska si všichni aspoň to jedno dobré kafe taky dáme.
2: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rockový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Přátelé, na vlnách Rádia Kroměříž začíná další díl rockového žvance. Od mikrofonu a zdraví Lupo a mým dnešním hostem je Pavel Langer, takzvaný Paja Líbačka z kapely Focus. Teď by měli zpozornět hlavně posluchači na Zlínsku a Uherského Hradišťku, protože tahle kapela je tam hodně, hodně oblíbená. Plní sály, plní areály a jak znám Páju, tak to bude hodně, hodně peprné. Pájo, vítám tě a jdeme na to.
2: Líbačka, zdravím rockový žvanec, Rádio Kroměříž a Lupíku, hlavně tebe. Miluju tuhle práci.
1: Už nám to začíná, takže pojďme do první písničky. Teď jsem slyšel, to nové CDčko vlastně je skvělé a ty nám ho nějak představ a představ taky tu první písničku, kterou odpálíme dnešní rokový žvanec.
2: Věčně jsme mladí, takže dáme věčné děti. Protože dokud máma funí, tak já zůstanu u ní. Text napsal Jirka Novák, hudbu udělal taky. Točili jsme to v Uherském Hradišti a myslím, že to vyšlo moc dobře. Ta písnička pojednává o tom, jak jsou mladí prostě pohodlní. Nebudou si přece hledat něco, když můžou být doma. Maminka vyžehlí, vypere, uvaří, takže proč bych se někam hrnul? Mama hotel je mama hotel.
1: Já už popřeju jenom příjemný poslech, protože k tomu se nedá co dodat. Já už budu Páju jenom hlídat a myslím, že dneska budu hodně, hodně pískat. Příjemný poslech. Kapela Focus a skladba Věčné děti.

0: musím pochválit Jirku Nováka, protože muzika perfektní, ale bombastický text, který si po dnešním rokovém žvanci určitě posluchači budou broukat. Pájo, já se teď zeptám na další písničku, kterou bychom si mohli pustit, ale předtím ještě posluchačům řeknu, že už teď mě bolí bránice, protože během písničky tady jsem se řezal jak kůň. Ale jdeme do té další písničky s názvem, který už sám o sobě napovídá tomu, že to bude opět sranda.
1: Je to prdel, protože kudy tudy, vždycky máš na výběr, vždycky, buď půjdeš nahoru nebo dolů. Nahoru víme, že je kosa, já radši půjdu dolů, tam mám totiž víc kamarádů.
0: Správný rocker tam stejně skončí, protože v podzemí tam je to teplíčko, ta vyhřátá věrpulka, ty lehký děvy v ní a k tomu, když tam dojdeš za mnou i ty, Pájo, a budeš dělat ty jitrničky, klobásky, co víc si přát. Po případě ještě bublinky ve vodě.
1: Přesně tak, zabijeme prasátko, naděláme žvancu, to bude, to miluju tuhle práci.
0: Myslím, že se shodneme, že se vlastně těšíme na ten posmrtný život.
1: Přesně tak.
0: Takže fokus a skladba kudy tudy, příjemný poslech.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: To, co tady během písniček zní, tak to je nesmrtelná komedie, kterou tady Paja Líbačka vlastně předvádí. Aspoň, co tady, co se dá pustit ještě do eteru, pustíme.
3: Počkej, víš, jaký je rozdíl mezi ženskou a chlapem? Víš, proč si ženská po ránu prohrábne vlasy?
2: To bude zase kravina.
3: Protože nemá kule.
2: Já nestihl písknout. Uveď další věc.
3: Ta písnička, která teď přijde, to je čistě ze života jenom o žrádle. Protože láska prochází žaludkem a po sexu je to asi to nejlepší, co může být.
2: No ale teď o té písnice s názvem CCCC.
3: Já ti řeknu, proč to má takový název. Protože když chlap přijde domů a pěkně se napapá, lehne do peřin, tak co, začne chrápat. Ženské chudiny se nemůžou vyspat, takže co, ten její miláček, co tam leží vedle, si myslí, že to je Romeo, ale ten to má úplně, víš, kde, na háku. Takže my vám přejeme krásný poslech a hlavně dobrou chuť, protože to je gastroporno.

0: Můj dnešní host Pája Líbačka, frontman kapely Focus, není jenom zpěvákem a showmanem v jedné osobě, ale také hodinovým manželem, ale já bych, Páju, když je doma manželka sama, určitě nepustil. V každém případě je to řezník, který dělá výborné zabíjačky, jitrničky, klobásky a tak dále. O tom bychom mohli taky požvanit, jestli teda chceš. A nemáš s tím problém vlastně spojit ty všechny tvé profese dohromady.
1: No, já s tím nemám problém, jo? Chápeš, když dělám zabíjačky a přijde tam taková 70-letá babička a já jí řeknu, mladá paní, co si dáte? Mně? A nebo tu polévku, nebo tu zabíjačku? A ona odejde a prostě jí pak řeknu, jako bylo to vynikající. Říkám, babi, ale kdybyste viděla, co bude potom, to je lepší jak sex, když pojíte. Ona ti řekne, ale já jsem stará, já říkám, vy byste ještě zehnala ptáka z vajece.
0: S tebou se opravdu nedá normálně mluvit, takže jdeme na další písničku s názvem Big Beat is not dead. Kapela Focus, příjemný poslech. Ještě tady upozornění vlastně předtím, než to pustíme, protože Hanka se tam usmívá na mě z režie, že bych se tě měl zeptat, kdy jsi vlastně začal zpívat, aby jsme na to nezapomněli.
1: No, tak já jsem začal zpívat už v kostele. Už jsem začal zpívat v kostele, protože jsem ministroval, jo? A jestli chceš slyšet tu věc, co je tam, já jsem do 7. třídy měl napsaný obor, že jdu na kněze. Pak se to zlomilo a je se mě ten nejšikovnější slušný rocker.
0: Nedokážu si představit, jak může být, jak by mohl být Pavel Langer jako Pája Líbačka farářem, protože to do sebe totálně nejde.
1: Kamarády, já kdyby byl knězem, víš, co by bylo zakopaný děcek za faru.
0: Honem další písničku, jedeme na to.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Trochu vážněji dohrála písnička Big Bit Is Not Dead kapely Focus a mého dnešního hosta Pavla Langera, ale my jsme k té písni vlastně moc neřekli, tak zkusme ještě o tom.
3: Big Bit Is Not Dead. Tam je to prostě o tom, že každý týden vyjíždíme za vama pátky, soboty. Samozřejmě manželky dělají, že ne, ale jsou nasrané, doby nebyl, že jo? Ale to je jedno, jo? Prostě my tady se to zpívá o tom, že každý, a ty to znáš moc dobře, co ti budu vykládat, prostě vyjedeš, vrátíš se ráno, dáš jí huba na načelíčko, jdu se vyspat, protože večer jdu hrát dál. No a tak to prostě, tak to je o tom i ten život.
2: Já si pamatuju hodně, ale pamatuju taky ten váš začátek, ten váš start, kdy to vlastně bylo?
3: No tak zhruba už je to před 25 lety, ale s tím jsem přišel jenom já, že si chceme s klukama vzít partu lidí a jenom si tak v nedělu zabrnka 2-3 hodinky, no jo, jenže. Pak se rozjel ten vlak a jak se říká, z toho už nevyskočíš. No a tato písnička, co bude následovat, tak to je vlastně o mě, když já jsem byl ještě mladý a blbý. Jo, prej se ještě doteď, ale to nevadí, já to neřeším. Tady je prostě to, když jsem nastoupil v JZD. Já jsem ukončil učení a nastoupil jsem do JZD. A kamaráde, dáš mi do ruky traktor, já bych oral i třeba 25-7. Víš o tom, proč se píše 25. hodina, když má den 24? Tu 25. píšeme na svačinu.
2: Teď si naznačil, že vlastně nehrajete pop rock nebo big beat, ale že hrajete i ten agrorock.
3: Agrorock, ano, přesně tak. Ale o tom to je, my jsme jasný jezdíák a já se za to nestydím. Teď vyvážím hovna, koupil jsem hovno, cuc, kamaráde. Ten název mluví za vše. Vaše sračky, moje kačky. No a tak to prostě je. Miluju tuhle práci.
2: Ale teď už si pojďme pustit tu další skladbu s názvem King of Agro. Focus, příjemný poslech.

0: Krodok.
1: Teď bych rád vzpomněl na Čajdu s Hankou, protože to byl ten správný rocker. Já bych mu poslal písničku, určitě zoznal taky.
2: Jestli myslíš Čajdu, kamaráde, to byl borec. A to byl hlavně srdcař, co si budeme vykládat. Dělal to všechno srdcem. Jak přišel na motusy, tak přišel na nás a prostě byl v pohodě. Úplně pohodě. Takový chlapů, kdyby bylo víc, tak ten Big Beat je úplně někde jinde.
1: On vlastně spřátelil strašně moc lidí a měl strašně moc kamarádů, hlavně kamarádek, a vždycky říkal, ve dvou se to lépe táhne.
2: Přesně tak, ve dvou se to lépe táhne. Ty chceš se mnou žít a já chci žít s tebou. A víš, jak je to, vždycky si pomáhejme. Na provázku je pindour a ty pěkně drzíš kozu. A tak to prostě je. V tom životě si musím pomáhat všichni. Já to miluju prostě.
1: Tak teď Čajdovi píseň ve dvou a kapela Focus.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Další taková kuriozitka. Hrali jsme ve Slavičíně, náš bubení měl na starosti pyrotechniku, že jo? Měl pyrotechniku. Hráli jsme jednu písničku, už nevím jaká, a hlavně to byl Halloween. Takže jsme byli přeslečení, dělali jsme chemickou jednotku. Kamaráde, teď začaly, vyletěly samozřejmě ty petardy a nad náma začala hořet opona. Tak samozřejmě já jsem nabil, ještě ducha přítomně, vzal jsem hasičák, nabodl jsem, celé jsem to musel postříkat, byl to práškáč, dostalo se to úplně všude, úplně všude. Kluci zvukáři říkali, pane bože, do to s tama dostane. Ale náš bubeník, proběhlo mu první hlavou, říkal, hoši, já když jsem viděl, jak to hoří, tak jsem si jenom říkal, ty vole, jak budem všichni zavřený v tom kriminále. Jsme ve sprše a Langer nás tam všecky... Tadadada. Samozřejmě, pořádal to tam happy team, jo? A Dan Šťastný přišel za náma a říká, hoši, co budeme dělat? A říkáme mu, kamaráde, to bude rozsudek. Jménem republiky. Pane Šťastný, vy nebudete šťastný.
2: Teď si ovšem pustíme další vaši písničku z téhle desky s názvem Tóny změnit svět a tady je vidět, že Jirka, když vám vlastně aranžoval i ve studiu ty písničky, tak pomáhal vám s tím. Vy jste to natočili, ale je vidět, že Jirka tam vložil ten svůj pocit a je opravdu skvělá.
1: Ten se na tom fakt vyžil, jako se na to vyžil. A toto je taková písnička, jak bych to řekl, aj o něm, jo, protože tóny změní svět. Protože podívej se, co dokázali ty kapely, jo, podívej se, Michael Jackson, jo, a takové ty světoznámé kapely. Vždycky těm lidem něco dali, vždycky to v každém něco nechalo. A tady ta věc, tady tu věc, co udělal Jura, tak si myslím, že to dal ze sebe, jakože chce změnit, že i jeden člověk může něco dokázat. Tak to cítím aspoň já.
2: Vlastně Jirka opravdu tady zabodoval, protože v těch 8 tónech najít tolik pocitů je hodně velké umění.
1: Přesně tak. Jak se dá všechno. Když si poslechneš dobrou hudbu, tak se přece uvolníš, ne? Je to taková paráda. Teď si dáš cigárko, dáš si vínečko, pak dobře povečeříš, třeba takový stejček, pěkně jemně prorostlý. A teď máš takový, tak jak se říká, mírně prosmažený kamaráde a pak si na to dáš vínečko.

0: Dozněla nám právě písnička s názvem Tony změnit svět kapely Focus a jejich CDčka Big Beat is not dead. Pavel Langer z Vany Paja Líbačka je vlastně můj dnešní host a také opravdu neřízená střela, kterou ukočírovat je pro mne dost veliký oříšek, ale to nevadí, protože v rokovém žvanci pro vlastně ten host musí ukázat tu svoji pravou tvář a Pavel Langer takový zkrátka je. On to valí ty vtipy jeden za druhým a kdybych to všechno sestříhal a pustil někdy ve večerních hodinách, tak opravdu posluchači Rádia Kroměříž by se smáli od začátku do konce. A jak vždycky v rokovém žvanci přemlouvám hosty, aby řekli nějaký ten muzikánský příběh, nějaký ten vtípek, tak tady musím opravdu Páju kočírovat tím opačným směrem, aby už brzdil.
1: Počkej, taky ti řeknu jeden takový vtípek, jo? To sexy taxi je o tom, že máš auto, ale já nevím, jestli jsi čas tento vtíp, ale letuška jde po letadle, ne, a ptá se, prosím vás, dá si tady někdo něco ostřejšího, a to je přijde Garabovi, dáte si něco ostřejšího? Ne, já za chvíli řídím. Takže tak to prostě. Takže tak to je a v tom životě sexy taxi. Já bych chtěl taky, jako, já jsem si říkal, že bych rozjel další živnost, že bych udělal sexy taxi,

0: té hodině, tam už by to bylo jedno, ale vysíláme to v 7 a už je 7:45, takže to hrozně letí a my to prostě musíme nějak ukočírovat. Děcka, fakt užívat ten život a naplno, úplně naplno, protože jsme tady hrozně krátce a hrozně jenom jednu.
1: A Sexy Taxi kapely Focus právě dorazilo do rokového žvance. My si ho teď pouštíme a přejeme příjemný poslech.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Pustíme si další písničku a teď se nemohu zase nesmát, protože její název je Hodinový manžel a to je také jedno z povolání mého dnešního hosta, Páji Líbačky z kapely Focus, a on nám už něco veselého o téhle skladbě řekne.
2: Jo, a jak jsem ti říkal na začátku, už to není hodinu, už je to jenom vteřinový, ale je to krásné. A já bych tady chtěl hlavně pozdravit svoji dceru, která vyhrála Amose. A já jsem jí fandil a já říkám, že prostě tam něco ze mě je. Je celá šikovná po mně, samozřejmě po mamince taky, ale já jsem na ní fakt hrdý, co dokázala.

0: Jo, děkuju Bohu za to, že tak dopadlo úplně super. Já jsem šťastný prostě. Já jsem šťastný.
1: Wow, tak to gratuluji za celé rádio Kroměříž, za rokový žvanec, protože tohleto učitelské ocenění má hodně velkou váhu. Má dcera Eliška dělá v papouští zoologické zahradě v Bošovicích a nechala mi tady nějaké volné vstupenky pro hosty, tak bych tvé dceři vlastně věnoval pár vstupenek do téhle krásné malé rodinné zoologické zahrady, která se jim rozrůstá a opravdu je to tam nádherné. Doporučuju to vlastně víceméně všem posluchačům. Běžte se tam podívat, stojí to za to, je to kousek od Brna a opravdu je to tam pěkné.
0: Děkuji.
1: Není zač, to je za to ocenění, ale přeju jí hlavně, ať není po tobě. Kolik má vlastně let?
0: 27.
1: Tak to je v pohodě.
0: No jak říká náš kytarista nejmladší, radši 2 roky sedět, než 3 roky čekat. Že já nejsem pedofil, já jsem jenom nedočkavý.
1: Už se řežou všichni, kdo jsou v režii, kdo tady vylezl, kdo tohle slyší, takže už se tady zastavují i pocestní.
0: Kamaráde, počkej, no a to je, jak vzpomněl tu kosu, tak Pražák se přistěhoval na dědinu, že jo? Takže blbý, že prostě, když si říká, hele Pražák, hele koukej, no, tak si zasadil zemáky, že jo? Samozřejmě nevěděl, co to dělá, tak si to musí vyrostnout a je tam ta nati, jak říkáme tady u nás, že? A říká suserovi, prosím tě, co s tím mám dělat s tu natí? On mu říká, já ti dám. Musíš jít kosu a musíš to posec. Jo, díky, ale choď rační brzo z rána, jo, ať tam ještě není tak vlhko a takové. Dobře, potkaju se za hodinu, ten ráno stává suseda, říká, susede, díky za radu, tak jsem si to posekl a měl jsem aj čas, tak jsem to zalej tobě.
1: Já vypínám mikrofony a jdeme na další písničku, kapela Focus, hodinový manžel.

0: Než se nám vlastně povede dneska dochlámat do toho zdárného konce rokového žvance, tak tady jsem si všiml, že zpívá i nějaká holka. Mohl bys ju představit?
1: Ano, je tam, ano, Zuzka Šalášková, ta s náma chvíli jezdila a my děkujeme za to, že s náma byla, protože ta je úplně suprovní. Jak zpěvačka, jak holka, já myslím, že ta bránice, jak tobě tady dneska vibruje celou tu hodinu, co jsme tady spolu, tak ona to samé. Úžasná holka, ona už teď s náma nejezdí, protože už má mimčo, ale stará se o ty věci, ale pořád je v tom našem dění, pořád je už v té hudby a tak.
0: Nechtěl jsem to říct taky na plnou hubu, ale já se ani nedivím, že s váma nejezdí už.
1: No, manžel jí to zakázal, no, ale my to tady nesmíme říkat nahlas, ale jinak je to krásné, já to miluju prostě. Zuzi, líbačka. Ty říkáš, že na co balíme ty ženské, ale víš, jak přijde tam taková 17-letá a říká, pozdravuj tě maminka, já říkám, a tatínek ne, tatínek tě nemá rád.
0: No, zpívá nám ještě trochu času na ten závěr dnešního rokového žvance. Uvedeme si poslední písničku s názvem Vrať se mi, ale v každém případě ti, Pavlíku, musím dát jedničku s hvězdičkou a tentokrát to není jenom za muziku a za pokec, ale za ty bránice. Já už fakt nemohu. Pojďme do té poslední písničky.
1: Děkuju, jsi borec. Děkuju. Takže, děcka, já jsem si to užil tady s Lupíkem i v vašem rádiu, úplně úžasné. Najdete nás úplně všude, když najdete na naše stránky www.focusrock.cz, tam najdete, kde hrajeme, kde jsme hráli, všechno tam najdete, i naše písničky na Spotify najdete taky. A my se na vás už těšíme na dalších koncertech a hlavně děkuju rádiu Kroměříž a děkuju Lupíkovi, protože já myslím, že má bránicu dneska úplně jde jinde, než tam mám jet. Takže užívejte života naplno a líbačka.
0: Já jsem rád, že jsem to opravdu dneska přežil. Na dobrou bezbolestnou noc všem posluchačům rádia Kroměříž a rokového žvance posíláme písničku kapely Focus Vrať se mi. Pájo, o čem ta písnička je? A teď už trošku přibrzdíme.
1: Je to o zamilovaném páru, který se nemohl dát dohromady. Chodili spolu, pak se rozešli, jo, a on by se chtěl vrátit, ale prostě už to nejde, vzpomíná na to, jaké to bylo krásné a chtěl by jí dostat zpátky, chtěl by jí líbat, chtěl by jí náručí, ale bohužel.
0: Naslyšenou!
1: Líbačka, čau!

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce být přátelštější k rodinám. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť a v Kotojedech vznikne nové zázemí pro sport a volný čas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž postupně zavádí opatření, která mají město více přizpůsobit rodinám. Zaměřuje se především na zapojení mladých lidí do života města, podporu sladění pracovního a rodinného života a rozvoj bezbariérového prostředí. Vznikl například středoškolský parlament, město připravuje soutěž firma Přátelská rodině a v plánu je také mapa bezbariérovosti. Kroměříž chce zároveň využít zkušenosti ze zahraničí a hledat další možnosti, jak rodinám život ve městě usnadnit.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré Město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého Města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého Města.
0: Zlínsko.
1: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v červenci vzrostla. Podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji v červenci vzrostl na 4,2%. Úřad práce evidoval na konci měsíce 15 957 uchazečů o zaměstnání, což je o 719 více než v červnu. Za nárůstem nezaměstnanosti stojí především sezónní výkyvy spojené s letními prázdninami. Přesto Zlínský kraj patří mezi regiony s nižší nezaměstnaností. V celé České republice dosáhl podíl nezaměstnaných 5%. Nejvyšší nezaměstnanost v kraji evidoval okres Kroměříž, a to 5,5%. Zatímco nejnižší byla na Zlínsku, kde dosáhla 3,6%. V červenci se zároveň na úřadech práce v kraji zaevidovalo 3305 nových uchazečů. Podle úřadu práce se na vývoji nezaměstnanosti podepisují také odchody zaměstnanců do zaměstnání, které v létě tradičně klesají.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Kroměřížská radnice buduje v místní části Kotojedy nové zázemí u víceúčelového hřiště. V areálu pro malou kopanou, volejbal nebo tenis přibude obytný kontejner se šatnami, kuchyňkou, toaletou a dalším vybavením. Hotovo má být v listopadu. Celkové náklady jsou zhruba 1,3 milionu korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži zkrášlí kontejnerová stání. Rekonstrukce ploch na sportovním areálu Širuch pokračuje. A z Otrokovic vedou nové cyklotrasy do okolí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice pokračuje ve vylepšování vzhledu sběrných míst ve městě i okolních místních částech. Ve vybraných trasách a stanovištích v ulici Vejvanovského, Generála Svobody a ve Vážanech vzniknou speciální ohrádky, které částečně zakryjí odpadové nádoby a pomohou zabránit roznášení odpadu do okolí. Nové konstrukce se objeví také u stanovišť pro tříděný odpad v ulici Vejvanovského a na dvou místech v ulici Generála Svobody. Ohrádky budou zhotoveny z kompozitního materiálu, který kombinuje 60% recyklovaného textilu s plastem. Ve Váženech vzniknou nové ohrádky na křižovatce ulic Na Návsi a v Lesní a v ulici Polní. Všechny plánované ohrádky by měly být na svých místech nejpozději do konce listopadu.
0: Uherskohradišťko.
1: Modernizace městského sportovního areálu Širuch ve Starém Městě pokračuje další etapou. Navazuje na loňské úpravy, při kterých byla přeložena část dešťové a splaškové kanalizace a vodovod mimo fotbalové hřiště. Letos se práce zaměřily především na obnovu stávajících zpevněných ploch. Původní povrchy už byly na hranici své životnosti a nevyhovovaly současným požadavkům. Sportovní areál Širuch postupně prochází rozsáhlou modernizací. Kromě nových venkovních kluzišť a vnitřních prostor zde vzniká také kvalitnější technická a dopravní infrastruktura. Druhá etapa rekonstrukce je spolufinancována Zlínským krajem. Investice má vytvořit lepší podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity obyvatel Starého Města napříč generacemi.
0: Zlínsko.
1: Benefiční Eduko Lanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Eduko Lanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Otrokovice nově nabízejí 8 cyklistických okruhů, které vedou například přes Hostišovou, Kurovický lom, Chřiby nebo směrem na Kroměřížsko a Slovácko. Trasy jsou určené pro silniční i horská kola a všechny začínají i končí v Otrokovicích. Cyklistům jsou k dispozici také interaktivní mapy, které jim usnadní plánování výletů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Ladíte Radio Kroměříž a svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složitý a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce být přátelštější k rodinám. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť a v Kotojedech vznikne nové zázemí pro sport a volný čas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž postupně zavádí opatření, která mají město více přizpůsobit rodinám. Zaměřuje se především na zapojení mladých lidí do života města, podporu sladění pracovního a rodinného života a rozvoj bezbariérového prostředí. Vznikl například středoškolský parlament, město připravuje soutěž firma Přátelská rodině a v plánu je také mapa bezbariérovosti. Kroměříž chce zároveň využít zkušenosti ze zahraničí a hledat další možnosti, jak rodinám život ve městě usnadnit.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré Město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého Města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého Města.
0: Zlínsko.
1: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v červenci vzrostla. Podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji v červenci vzrostl na 4,2%. Úřad práce evidoval na konci měsíce 15 957 uchazečů o zaměstnání, což je o 719 více než v červnu. Za nárůstem nezaměstnanosti stojí především sezónní výkyvy spojené s letními prázdninami. Přesto Zlínský kraj patří mezi regiony s nižší nezaměstnaností. V celé České republice dosáhl podíl nezaměstnaných 5%. Nejvyšší nezaměstnanost v kraji evidoval okres Kroměříž, a to 5,5%. Zatímco nejnižší byla na Zlínsku, kde dosáhla 3,6%. V červenci se zároveň na úřadech práce v kraji zaevidovalo 3305 nových uchazečů. Podle úřadu práce se na vývoji nezaměstnanosti podepisují také odchody zaměstnanců do zaměstnání, které v létě tradičně klesají.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Kroměřížská radnice buduje v místní části Kotojedy nové zázemí u víceúčelového hřiště. V areálu pro malou kopanou, volejbal nebo tenis přibude obytný kontejner se šatnami, kuchyňkou, toaletou a dalším vybavením. Hotovo má být v listopadu. Celkové náklady jsou zhruba 1,3 milionu korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V Americe se v poslední době dějí divné věci, takže představa, že v ní bude vládnout strana, která zakáže nemanželský sex, není tak úplně nereálná. Takhle je nastavená výchozí situace v nové romantické komedii Na jednu noc. Z tohoto brutálního pravidla existuje jedna výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit kdykoliv, kdekoliv a kolikrát budou chtít. Právě během ní se celý příběh odehrává. Owen tuhle noc nenávidí, zvlášť když ho jeho přítelkyně právě poslala k šípku. Nejraději by se zamknul ve své pizzerii a nějak ji celou přečkal. Za to zpěvačka Ellie je připravena vyrazit na lov a ráno se probudit s pocitem, že si to užila na 100%. Když na sebe ti dva poprvé náhodou narazí, rozhodně to není láska na první pohled. Dokonce ani chuť se s tím druhým prostě jen tak vyspat, když se to smí. Možná by se dalo říct, že ti dva na sebe mají alergii, která se prohlubuje, jak ty dva osud nebo náhoda pořád svádí dohromady. Ani jednomu se navíc vůbec nedaří naplnit představu, s jakou do téhle výjimečné noci šel. Někdy ale stačí prožít pár intenzivních hodin, abyste pochopili, že to, co jste zoufale hledali, jste měli celou dobu před nosem. A že láska se dá najít i během té nejméně romantické noci v roce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

cake.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži zkrášlí kontejnerová stání. Rekonstrukce ploch na sportovním areálu Širuch pokračuje. A z Otrokovic vedou nové cyklotrasy do okolí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice pokračuje ve vylepšování vzhledu sběrných míst ve městě i okolních místních částech. Ve vybraných trasách a stanovištích v ulici Vejvanovského, Generála Svobody a ve Vážanech vzniknou speciální ohrádky, které částečně zakryjí odpadové nádoby a pomohou zabránit roznášení odpadu do okolí. Nové konstrukce se objeví také u stanovišť pro tříděný odpad v ulici Vejvanovského a na dvou místech v ulici Generála Svobody. Ohrádky budou zhotoveny z kompozitního materiálu, který kombinuje 60% recyklovaného textilu s plastem. Ve Váženech vzniknou nové ohrádky na křižovatce ulic Na Návsi a v Lesní a v ulici Polní. Všechny plánované ohrádky by měly být na svých místech nejpozději do konce listopadu.
0: Uherskohradišťsko.
1: Modernizace městského sportovního areálu Širuch ve Starém městě pokračuje další etapou. Navazuje na loňské úpravy, při kterých byla přeložena část dešťové a splaškové kanalizace a vodovod mimo fotbalové hřiště. Letos se práce zaměřily především na obnovu stávajících zpevněných ploch. Původní povrchy už byly na hranici své životnosti a nevyhovovaly současným požadavkům. Sportovní areál Širuch postupně prochází rozsáhlou modernizací. Kromě nových venkovních kluzišť a vnitřních prostor zde vzniká také kvalitnější technická a dopravní infrastruktura. Druhá etapa rekonstrukce je spolufinancována Zlínským krajem. Investice má vytvořit lepší podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity obyvatel Starého města napříč generacemi.
0: Zlínsko.
1: Benefiční Eduko Lanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Eduko Lanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Otrokovice nově nabízejí 8 cyklistických okruhů, které vedou například přes Hostišovou, Kurovický lom, Chřiby nebo směrem na Kroměřížsko a Slovácko. Trasy jsou určené pro silniční i horská kola a všechny začínají i končí v Otrokovicích. Cyklistům jsou k dispozici také interaktivní mapy, které jim usnadní plánování výletů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Kroměřížské ulice také nesou jméno po svých rodácích. Některé možná nebudete znát. Denkova. Petr Denk byl pedagog, spisovatel a překladatel. Ladislava Pavlíka. Tento rodák byl lékař a také organizátor sportovního života ve městě. V letech 1939 až 1945 byl za ilegální činnost vězněn. Páleníčkova. Ludvík Páleníček byl pedagog, spisovatel, literární historik a organizátor divadelního života ve městě. Talichova. Tento rodák byl český dirigent a hudební pedagog. Byl také profesorem Akademie muzických umění. Švabinského nábřeží. Nejslavnějším kroměřížským rodákem byl Max Švabinský. Byl to český malíř a grafik. Byl také profesorem Akademie výtvarných umění.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
2: Copak se to stalo? Něco se nám zdálo?

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži zkrášlí kontejnerová stání. Rekonstrukce ploch na sportovním areálu Širuch pokračuje. A z Otrokovic vedou nové cyklotrasy do okolí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice pokračuje ve vylepšování vzhledu sběrných míst ve městě i okolních místních částech. Ve vybraných trasách a stanovištích v ulici Vejvanovského, Generála Svobody a ve Vážanech vzniknou speciální ohrádky, které částečně zakryjí odpadové nádoby a pomohou zabránit roznášení odpadu do okolí. Nové konstrukce se objeví také u stanovišť pro tříděný odpad v ulici Vejvanovského a na dvou místech v ulici Generála Svobody. Ohrádky budou zhotoveny z kompozitního materiálu, který kombinuje 60% recyklovaného textilu s plastem. Ve Váženech vzniknou nové ohrádky na křižovatce ulic Na Návsi a v Lesní a v ulici Polní. Všechny plánované ohrádky by měly být na svých místech nejpozději do konce listopadu.
0: Uherskohradišťsko.
1: Modernizace městského sportovního areálu Širuch ve Starém městě pokračuje další etapou. Navazuje na loňské úpravy, při kterých byla přeložena část dešťové a splaškové kanalizace a vodovod mimo fotbalové hřiště. Letos se práce zaměřily především na obnovu stávajících zpevněných ploch. Původní povrchy už byly na hranici své životnosti a nevyhovovaly současným požadavkům. Sportovní areál Širuch postupně prochází rozsáhlou modernizací. Kromě nových venkovních kluzišť a vnitřních prostor zde vzniká také kvalitnější technická a dopravní infrastruktura. Druhá etapa rekonstrukce je spolufinancována Zlínským krajem. Investice má vytvořit lepší podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity obyvatel Starého města napříč generacemi.
0: Zlínsko.
1: Benefiční Eduko Lanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Eduko Lanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého.